0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radojević.